0: Wumiostwo, to szakie, szerokie zaprzyjecze, zatkularios pytachusa czera, jednemu dzieli wumiostwa zbliżyć, szo, szto jest o rysuje, moluje, albo też z rukami formuje, po takim też plastika, bie tema, a to w serbskim świecie. A tam szak szpak i żoci, szto je serbskie wumiostwo? Direktorka Serbskeho muzeja Kristina Bogušová dopomni so tým zvisku na slova umělca Jana Buka.
1: On je prav ten serbský spisovateľ, ten má so v tým páče jedno rýšo, dokáž on má to serbské slovo, on má to serbskú reč a nikto nebude prajčiš jen serbský spisovateľ písa serbsce, za to nie je serbské. Ale po jedno umělca, když má te barve, má te mulby, što vun treba, zobo se to jako serbsko akceptovalo, poprom ničo. Vun jo tun, přes kotrož voči, a přes kotrož začuča to šitko beži, a to je došt, to je dosahace. Tam nedobja nekajke serbske draste byč s kvautom hoka, no. To šče bi před sto letami hinak tun bit. A tak se to im šece zase menja.
0: Hej, a tak se tež na polu umjostva stajne ništo nového vúspyta. A modem talentam so šang zada. Z Juliu Ričlec su čera rečeli, kotraž na vúznamnej umjostvoj šuli Burg Giebichenstein studuje, a tež z Katju Reorec z kolektiva Vakuum, kotraž je ze svojim umjostvom po cewej Łužicy popuču. To runja Mila Dziswałkec je čera rozprawiała, a to vo svojich tvorbach v Kruščanskej cirkvi. Započalo je so šitko z mulbami, kdy su so v livestreamje z cirkve za čas korony pokazali.
2: Ha, tak se te spočatky v cirkvi, v Kruščicach nanko, ha po nejako su te tvorske džoha tam spočinali, a my faro narečo hač bucha tam za te obvodženja načiski činua, kam už so te moderne, ale im se s jenom křesťanským pozadkom do te neke moderne ponovene cirkve integruoč.
0: Aj, a je tvorbe môže si po takým kujždy v kruščanskej cirkvi vobladač. A modrých umielcov vidíte tiež denca ište na našej strane na Instagramie MDR pod Smuška Serbia.

0: Ihr Nabu Šestić.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Při holešovském hače su lieca telko su obiku zličili a vopierščenili kajši ščeženje. Kajš zdžili nesvačanska přirodoškitna stácia su tam najčastšišo hatnoho z činárika nimsce tajhrozenga popadnili. Vjaca hač 100 posta exemplaru mužachu mjez meju a septembrom vopierščenič. Mjez riečimi družinami při hače su pjecačk nimsce trauer, Schnepper, Skrikawa a Kokula. Kajš z nesvači dva dalerika, by to přerizne leto za spievate ptáčky Horní Vúžice. Od 2018 při holešulským háče vůjče v obstatku spievatých ptáčků jako džil cilonímského projekta v obkyčbuja. Delňo Němčina Braniborsky dostane digitálny atlas. Na odpovednom projekte dživa tu chvíľu podstupímska univerzita. Kajš ujasni sobu dživačáka univerzity, dr. Luise Čajkovský, expertam na zetkaniu v Vyčtoku, cieča za atlasom pokazač, že bude na Němčina ve všelakých generáciách užívaná. Direktor Srbského instituta Hauke Bartles podá na vúradžovaniu všelat o tým, što sa tu chvíľu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kajž z Srbského instituta Riga chce zromadné dživo mies serbskými a delňonímskými sledžerami dále zesilnič. Kuloske karnevalové towarstvo je si včera 2500 euro v rádiovom vúbiedžovaniu MDR Sakska dobilo. Prýny džil dňovoho nadavka je čvon předsedstva karnevalového towarstva Jan Michauk ráno zmištroval a ve vúsovaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vôdal. Přidatne 1200 euro vúda by si towarstvo s tým, zo hýšče samsný džin dňovo nadavk spelný. Kuločenio dobiachu karnevalové vús z vôvu Genschera vôdovač a znamenča 100 ľudí s žoutými polunderami dobiaše Jun Čaneč. Dobytk vúživaja kuloske nore za nové kostýmy a techniku. Karnevalové towarstvo má tu chvíľu nešto viac hač 60 členov. Kmenská rada Hamor je na čerajším posiedženiu ze snadne väčšinu vopsamknula, zo so pfačizny za ladanie džičí zvyša. Za žvobiku miestno z 9 hodinami v obdžin stúpajú kúšty kletu vo 20 euro, od 250 na 250 euro v obmesac. V pestovaní na 125 miesto 116 euro. Kmena vo podstatne zvyšenie so stúpacimi kúštami. Viestanosta Henrik Balko v úzbine za maja sa po možnosti šitke zariadnistča zakovač. Starší skepšinošky cieďa vodnetka kúšty dve letšie prepruvač. V Kamjencu pýtaja ľudži, koci z čestného hamce púčovanské štíšky ľadaja. Kajš v zdžilence Lessingového miesta reka slúša k nadavkám tak menovaného vodladovária púčovanské štíšku miestrujem na to, dživač zo sú štíšky stáflemi vôduane. Tiež menšie vúporiadženské dživa má on převiesť a namierte za polepšenie púčovanské štíšku zbierač. Zajemce môža sa so na tvarským zariadnictve miesta Kamjenc přizivič. Jeničko vumenjenje je, zo so zajemovani v Kamjencu a v okolinje dere vuznaja. To bih ju povješće, kotrož namakače tež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme po rajnšej kurjavi dosť a nadosť svunca v ostanje civilžin sucho, znamenča tak meteorologojo vješće. Žive slebro stupa potom vodnjo na cinače do 17 stopňu. Jutce zmijeme, jako zazbie do dňa s niekotrými švielami ličič, v biu dňa pak potom sa tiež trochu svunca pokaza, v biu 14 do 16 stopňu nás jutce očakuje.
0: Na pučach našej končinie je do dalšo svobodné a při pučach tiež žane vyskače. Nie ste ja, vizo, môže sa to biu rania zminič a jeli by potom nešto vuladače, přizuče to rádi na maj, pak telefonistce abo spojišču přes našu četovú funkciu v app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: Vak přejmuj vám dobrú jezbu a dobrý štart do dženstnejšie vútore. Peč po napo šestčich, nitko slyším Michailu Melcorovu. Čeru.

30 let srbski pjeskovčik. Dženca na džen před 30 letami 10. oktobera 1966 po prenja vudače pjeskovčika ze srbske synchronizacije usovane. Što je špje tedy skrije nepředstajomne, je dženca realita. Što je tydženskú srbskorečnú verziu pjeskovčika nedželu na večer 7. zapas, je tedy do mesačka ladal. Mjestem môže čo si epizódu vo mirie ešte raz vobladač v mediatece ARD. Ač knies Liška, ak neni Sroka, ač Kali, Piti Plač, abo Plums. Epizóde za ešvrch týdženiov sú tam vozivene. A vizo nefaluje tiež najnovša srbskorečná produkcia, séria Kito, Maja a potajnak Šinja. A dokež nie je celé tak lohko svoj televízor na tutun dvukanálový srbský zvuk přestajíč, a tiež mediatéca ARD je sa nechtu škúli hižo zabudžiu, sme na našej internetovej stronie a v našej app MDA Serbia zestajili odkazy na epizódy Pjeskovčika s dobom tiež přelad, kak svoj televízor přichodu nedželu práve na srbský zvuk nastajíče. A potom môžete sebi srbského Pjeskovčika ľubičnač.

0: Legendarnes Bio Maria wird Skupine Blondie Zleta Jewetnanches to Jewitsch a Jewitches a Tschai. Nikotre Lita hieta Ijo Jo, das im Narodzin. Nitko je Zedominchino, Doscheschich, Dalejes Nabožnem Svobom.
1: Nabožne Svobo.
0: Kotrisch Magenza Maria Buschina z Radvoria.
2: 10. Oktober je za mnie a mojo manžesko vosibite džin. Na tutem dniu před 30 letami spočaso, što jsi 6 let božišo před votorjom slubiš moj. Chce moj v ľubošči a svěrje zromadně přes živiny kročič. Zbožunaj a džakunaj na zajšve leta vročo zladuje moj. Vězo nie stajně jenož svunco za naju svědčivo, kaž najskýry by kužim dovem partnerstve. Dobjach moj, tež jižo nekotre nižiny zmištrovač, a smoj so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale runje tute češke čase su naju synili. Starošče nie su naju rozvedli, ale smoj so potom čim vúšo zvierzanaj čuvoj. Smoj navuknuvoj, so nie dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmoniske a lohke, ale so mjesto buričiš a zromadne počežovacu situáciu rozrysaš. Tute mysle chcú vo sebe všetkým tým sobu dať, kot si snano runy dvieluja. Nespúšče zromadne púč přespiešne, když je runie češko, když so snano vádžitaj, abo když mataj začuče, so so dale a bole vodcu zbňataj. Dovier so Bohu a mysli stajne na to, što ešte Boh zjazav, nemiel človek nepřemyslené dželič.
0: Dobrý Maria Buschina z Radvoria na Božnom slově, na roku a zamovitosti tamnější je v osadu.

0: Na mnie dodrie niepsche trichy. Ale stujsche runie dżęca, 10. oktobra przed 30 letami MDR-telewizju ladał, to je prini raz na strzelaku Biskučík serbsce witał. Przed 7 dżesatkami jest w MDR tu iż niszto nastoczyło, što iż dżęca iżcze w obstehi. A kleloni septembrie su so nowe serie serbskeho Biskučíka wozywili. Matej Dżisławk polada nitko do stawizno, a do archiva. Szako by to tedy czeski pucz, zoby Biskučík tež serbsce strobil.
1: Pertač je před 30 letami znata melodia Biskučíka tež serbsce zaklinčava dobiachu zamujči najprve raz tož do ľudí votrebnosti serbskich televizijnych vúsovanju přesvedčič. Na započatku njamožachu samostatne vúsovania zopravdič dopomni so nirdeši navoda budeského studia MDR miestem nebo Helmut Richter.
2: My sme potom šli, tak sú technické, až je možné burice byli, na kompromis. A tož sme pravili v dere. Když každý druhý týden najprve má Biskučík serbsce všinče, potom je to Prýňa Kročel.
1: Tak mienovaná Sandmännchen GmbH, kotraž má práva na Biskučíku, je so potom spiešne vo ideji přesvedčiť dáva, povedaše Helmut Richter dále.
2: Když sme tie texty dostali, převažili, Benno Buda, ten spiel ja Maja Krauce převažila, sme namkali divadelníkov serbských, ktorí sú napodobnili tie figúry, haben wir rausgefunden, dass wir da Psydatne Tinnelli alle nächsten Schwester Skorreli.
1: A niebo Benno Buda jest so przy przełożowaniu na hinę Szuruninu padał.
3: Ja sam dziwa na to, że to tak so przełoży, to ty ryczy, kreś ty dzieci rycza, to jest zwyczaj wiesna serbszina, a to są też były przymne.
1: Pretač pak možachu zamujiči naravač dobiachu hišče budeske studio MDR, tedy hišče v 4. etaži serbskeho domu technisce přijotovač. K tomu praji nirdeši sobudživača a zvukový inženér Lucian Kubica.
4: Či kotrž tu synchronizuja, potekim či vumilce, dobiatola tun video vidiča, za nich sme my přitvarili v naravanske rumnosti a potom vizoteza nás v techniske rumnosti. Tedy dostajomne najväčšie televízory.
1: No a z ich pomocu možachu dživadelnice potom optimálne dživač, kaj štede dživadelník Jan Mikan povedaše.
5: Najmu sme dostali videomaterial od berlínskej firmy, a to sa si doma vobladal, a potom som nás pýtal tak ryči, kaj tu mopi ve nemščine reči.
6: Što, to je nekaj, kaj me chceš?
5: Ja, to ni okus depresivne, ten mopi.
1: Miestem máme nové serbske epizóde Biskučíka, v kotre šverči so šo Woku Wokita, Maja a Potajnej Kšinje. A znata melodia, ta je dále vostava.
0: Pak si nic vusnič. Na našej internetnej stronie sme vám podcast přijotovali, tam namakače serbske vusovania Biskučíka a AD mediatice, tu iš veľa vesela, potom viečo s tým, nitko pak neríka dobrú nocku, ale dobranie. Matej Dživák je so ešte raz ze staviznami serbskeho Biskučíka zabieral a k tomu archívie riebal dženca svičišako svoje cicete národnine a nemský Biskučík připadla prajene svičí novembre, potom svoje 7 až 6 džesačiny.

Při holešovským háče pola nesvačitva líča ižo 8 let do výče obstatku spievatých ptačko, kotre ptačk sa tam najhustšišo jevi a přesčo sa nore v kulovie čera v jeselachu votem a ište viace nedom našich povestčach zoniče.

0: Und jetzt gehe ich nach Bus hat mich.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Při Holešovskim hače su lica telko sobiku zličili a vopjašćeni likajši štoženje. Kajš zdjeli nesvačanska přirodoškitna stacija su tam najčastčišo hatnoho sčinarika, nimsce tajšrozengo popadnili. Vjaca hač 100 a posta eksemplaru muzahu mjes meju a septembrom vopjašćenič. Mjes rečimi družinami při hače su pjecačk, nimsce trauošnepa, škrikava a kokula. Kajž z nesvačitva dalerika by to přerezne leto za spivate ptačky horni v Užice. Od 2018 při Holešovskim hače v uviče v obstatku spivatých ptačků jako džil celonemského projekta Vopkičpuja. Delnonemčina Braniborske dostanje digitalny atlas. Na odpovědnom projekče dživa tukvilu Podstupimska univerzita. Kajž ujasni sobudževačaka univerzity dr. Luise Zajkowski, ekspertam na zetkanju ve Vičtoku, cedža z atlasom pokazač, dže bu delno Nemčina ve šelakých generáciách vúživana. Direktor Serbskeho instituta Hauke Bartels poda na vúradžovanju pšelat votem, što sa tu kvilu na polu digitalizácie serbštiny stava. Kajž z Serbskeho instituta rika, ce zromadne dživom je serbskými a delno Nemskými sledžerjami dale zeselnič. Kuluske karnevalové tórstvo je si včera 2500 euro v rádiovom ubiečovaniu MDR Sakska dobylo. Prýni džil dňového nadavka je člon předsedstva karnevalového tórstva Jan Michauk rano zmištroval a ve vúsevaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vôdol. Přidatne 1200 euro vôdol by si tórstvo s tým, so hište samsnen džin dňový nadavk spelni. Kuločenje doberhu karnevalu vůz z vůvu Genšera vůotovač a z nejmenša 100 lidí s žoutými polundarami doběše Junčaneč. Dobytk užívá kuloské nory za nové kostýmy a techniku. Karnevalové tvorstvo má tu chvíli něžto viac sač 600 členů. Gmenská rada Hamor je na včerajším posedženiu ze snadný většinu obsamknula, co sa pfačizny za hľadanie dzieci zvyša. Za žvobikové miestno s 9 hodinami v občin stúpajú kušty klitu vo 20 euro, od 250 na 250 euro v mesiac. Vypestovaní na 125 miesto 116 euro. Gmena vopodstatnia zvyšenie so stúpacimi kuštami. Viesnanosta Henrik Balko v úzbine zamaja sa po možnosti všetké záradnišťa zakovať. Staršiske pšinošky cedža vodnetka kuždy dvíliče přeprúvať. V Kamjencu pýtajú ľudí, koci z čestnohamcce púčovanské štíšky ľadaja. Kež v zdelence Lesingového miesta Rika zvúša k nadavkám tak mienovaného vodľadovachia púčovanských štíšku, miestru im natočívač, zo sú štíšky stavlimi vôdované. Tiež menšie vúporiedenské dživa má on previesť a namiety za polepšenie púčovanských štíšku zbierač. Zajemce môža sa na tvarským zariadnictve miesta Kamjenc přizivíč. Jeničko v umenjenje je, zase zajmovani v Kamjencu a v okolinje dere vuznaja. To bih u povestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca očakuje nas rano najprej do Kurjava, potom pak tušto svunca, vostanje sucho a to pri cinače, kiba 17 stopňach. Jutce potom vostane najprej do šire, tež so švielami mam ličič, v bielu dňa pak so trochu v uvedri, živesli prostupa jutce na 14 do 16 stopňu.
0: Na pučach dalešo pri starom to rika šo svobodne žane vyskače pri pučach tuž dobu jezbu vám jeli pak bio ranje nešto uladače v vyvieste pri zuče so rade polanaju pak telefonistce abo napisajče na moj povest přes četu funkciu našej app MDR Serbia.
1: Serbski Rozvoz.
0: Štyri menšine, bona posedmich.

0: Janek Wočer je rozprawiał o naprašniku mikrocenzusa a čerdla nim niemskej připoznate narodne menšiny a ich riče njewobkiečbuja. Dalše přinožky o narodnych menšinach a o menšinových témach namakače na našej internetnej stronie w app MDR Serbia, kajštejš mediatece ARD Sounds.
1: Narodne menšiny. Vše to, čo viedeli.
0: Nitko je 12, pana po 7, štož ríka. Moje dobre 5 hodinu išče traje, doniž so ona na púč poda, ale skupina Janka Hanka, při všem hižo, oni spíva.

pani viace mjesac a potom so jedna to za so piaty poča za jí pustnický čas. Nikoci môža zaujesť, či lidma ešte očaknič, ale druze za so netrebaja ani pustnický čas. Zo bychu so raz to inéšie vosoby abo role začuli a si tak ze šedného dňa vúčeknili. V Bremenje je 18-letný prostě raz obsamknú Jensa čuju so kajš busový šofér. Při volném dvorništu predstaví so pola opravdžitého šoféra mienujúce po koncu svoje miene, respektíve po koncu miene tuto opravdžitého šoféra ako přichodný šofér, sedno so za vodžidvo a vodjeďe s viacorými sobujedúcemi. Bohužel pak nic na predvídžanej čarie, ale najprv raz priky a podvu autodrohy přes zapad v Bremenje. Takže busový závod potom pytne moment. Tu niešto netrichí. Polícia môžeš modo muža potom božišo zadržeč zraniu so nikto nie je přitom. A netko přinže popravný plot twist, to nebyl jeho prvý raz. Ižo 2024 by so vun stede 15 letami ako praktikant vudal a pasažírov s busom po Bremenje vozu. Božišo spýta v Delmenhorstče ešte raz tam bus kaprovač. Hoj druze zbieraja z 18 na nohakle prinja jezmne hodžine. Mode muž Bremenje ma ižo nazornenia s busom po ulkom ešte ježo. To štejš naprenem ovo sebe rec moc. No hej, prečo njemu netko přepytuja, ale k tomu má sa tiež rec, že má mladý muž jedné autistické mylenie. Hoj snáno, môže dľa toho, alebo môže sa ižo s 15 letami tiež s busom ježiť bez toho, že niečo nikajku škodu načiva. Ani šmáre pozdatne.

slovenskih pokivah podadam jako prinje na prozinske poskytky za džiči. Ve Vojoruskim muzeju verči so dženca od připodňa jeny šitko kovoku osatovenia lodu, kajž sú to za čas našich pravoku činjeli. A štvrt potom sam s ním času so venuja tým je, kak da činže jabuko potom dobleš po takým, kak nastala brečka. A džiči od 7 let sú vítani v Bielej Vodže, tam tak menovaní stáci modoch vúsledžovariov přírody a modoch technikáriov. Dženca ste od rána dživečich pytanie sledov zveriatov pši a v lesnej podže na planie, júce potom hojntva za vorečami a zajúcišim pod takým štvorc ránom od dživečich poladaja dohata, kotre zveriata tam takhle nadinčeš. A co tomu hoďo tež ešte pokiu tež za staršej, za doroščených, júce zmeja od připodňa jednej do popodňa pečich kloštorskej závodže kloštra Marina Viezda Pančicach Kukoň vie na zemský svojbný džen s pásleniom vedu vo rýbach, samočinnými pomijemi, hacaniom alpaku a všelakými dalšími akciami sobučinina. Dženca predstaja popolňu pečich v Kočebulským serbským domie novú delnosarbskú antologiu, kýž je LND vúdavo. Tutej poveda 8 nače autorku a autoru vo svojich svojbách, dopomnenkách a celé rožilných dalších serbských živinských pučach. A to runiajúce poreči Zuzane Hozena popolňu pečich rieže zo rabistika na miestne vo dživi mužu a připonice po takým po pochmurnych postavach ze serbských bajov a bajkov ľudce popolnú pečich Serbské muzeju Kočebusu.

0: Jan Apo war's mich.
1: Serbski Rozvoz. Povijesce. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Při holešovskim hače su lica telko soobiku zličili a vopjaščenili kajš iščeženje. Kajš zdjeli nesvačanska přirodoškitna stacija su tam najčastišo hatnoho z Činarika, nimsce tajhrozenga vopopadnili. Vjaca hač 100 aposta eksemplara možahu mjez meju a septembrom rynku přičinič. Mjez rječimi družinami při hače su pjecačk, nimsce trauošnepa, škrikava a kokula. Kajž z nesvači dva dal rika, by to přerezne leto zaspívate ptáčky horní v Užice. Od 2018 při holešovskim hače v uvič v obstatku spívatých ptáčků jako džil celonímského projekta v obkričbuja. Delnonímčina vybrání Borsky dostane digitálny atlas. Na odpovědném projekče dživa tu kvílu Podstupimská univerzita. Kajž vyjasni sobudževačáka univerzity dr. Luise Cajkovský, expertám na zetkaniu ve Vidstoku, cedža za atlasom pokazač, že bu delno Nemčina ve všelakých generáciách vúživana. Direktor Serbského instituta Hauke Bartels poda na vúražovaniu všelat votem, što sa tu kvílu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kajž ze Serbského instituta rika, ce zhromadný dživom je s serbskými a delno-nemskými sledžeriami dále zesilnič. Kulovské karnevalové towarstvo je si včera 2500 euro v rádiovom vúbidžovaniu MDA Sakska dobilo. Prvný džel dňového nadavka je člen předsedstva karnevalového towarstva Jan Michal Krano zmištroval a ve vúsevaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vúhodal. Přidatné 1200 euro vúdobí si towarstvo s tým, zo hýšte samstný džel dňového nadavk spelní. Kulučenja dobjahu karnevalové vůz z vůhu Genschera vůhotovač a z najmínča 100 ľudí s žoutými polunderami dobjaši jim čanič. Dobytk vůživaja kulovské nory za nové kostýmy a techniku. Karnevalové towarstvo má tu kvílu nešto viac hač 60 čvonu. Gmeinská rada Hamor je na čerovším posledženju za snadnej väčšinu v obsamknova, zo so pfačizne za ladanje džičí zvyša. Za švobiku je miestno s 9 hodinami v občin stúpaja košty klitu vo 20 euro. Od 250 na 205 posta v obmiesac. Vypistovaní na 125 miesto 116 euro. Gmeina vopodstatnia zvyšenie ze stúpacimi koštami. Viesnanosti Henrik Balko v úzbine, zo maja sob o možnosti šitke záradnišča zakovač. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca, jak chytro kuria vojte, keď buče, tu iš je listče s autami papuču, zdieľa jenož pústa metru daloko. Vidíče, tak sú nám připosluchario rano ižo zdieľili. Když so kuria vás zbynie, pak zmieme, čenca veľa svunca, postane sucho, při maximálne 17 stopniach. Júce vás dane najprv raz šire, když s nekotrými švielami máme ličiť v biehu dňa, pak so vúviedri, potom stupa živie slibro maximálne na 16 stopňu.
0: Puče našej končinie sú tak daleko svobodné jeničky pokiu. Mám zo leži mies smeržace a bušenku motva sona z džela na puču. Tu ište rysče tam po puču, keď bude kýba zo pötneče, zo ona tam jac neleži, potom môžeče to nám aj rade. Tež z dželič telefonist alebo spoješču přes četú funkciu MDR Serbia app. Havak, ja, je nekaké hačenie, alebo tež bliskač, vidíče, nam to namaj to tiš rade zdjelče.
1: Serbski rozvoz.
0: Habak, džedale, 4 minčine, pa napo 8.

a zčelaka MDR dobyło. Prini džel tuto dňového nadavka je čvon předsedstva karnevalového towarstwa Jan Michauk ráno zmištroval a rejnšim busovanju mjeno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vuhodal. Přidatne 1200 euro budu by si towarstvo s tým, zo išče samsne džen dňový nadavk spielni. Kulučenja dobachu karnevalové vus zvou Genschera vuhodovač a z najmenša 100 ľudí se žoutými polunderami, Genscherovým modiským markovým znamieškom, dobieše Jun Čaneč. Dobkon je cioch, rekaše potom, dňový nadavk je spielnený. A viac sa hačto, kulúským noram by sa poradživo 275 ľudí v žoutých polunderach mobilizovač, kociš so šíceš po tánie vozrič, kulúva prišočíc kovorní zhromadžichu. Pondelu po ponúcoch. Respekt. To bie športovský nadok, také nešto na nohy stajíč, přizna Jan Michauk. Kajž pak vún rekne, sú to s neličomnými telefonátami, WhatsApp chatami a užívaniom všich možných osobinských kontaktov zmištrovali a nadok spielnili. Dobyt užívaja kulovie za nové kostýmu a techniku, zomolí ústupy, ešte renčo a profesionálnejšie byč. Gratulácia tu iš do kulova.

0: A před 20 měnšinami jsem tady již narěčal, že svědčí serbský pěskočík Runia Dženca 13. oktobera svoje 30. narodniny. Runia Dženca před 30 letami, štůž je to MDR televiziu ládal, to je první raz na zčelaku pěskočík serbsce vítal. Před 3 letesatkami je so MDR tuž ništo nastočilo, što iš Dženca išče v obsteji. A kleloni septembrie su so nové série serbsko pjeskočika vozivili. Mati Gisvauk polada nitko do staviznu a do archiva. Všako bi to tedy češki puč, zoby pjeskočik tiž serbsce strubil.
1: Pětač je před 30 letami znáta melodia pěskočíka tež serbsce zaklinčava, doběchu zamovíči najprve raz, tož do ľudí potřebnosti serbských televizijných vůsovanju přesvědčič. Na započátku nemožachu samostatné vůsovania zopravdič, dopomní se nědeši navoda budeského studia MDR, městem nebo Helmut Richter.
2: My jsme potom šli, takže jsou technické, až je možné budeci byli, na kompromis. A tož jsme právě na vdere. Když každý druhý týden najprve má pěskočík serbsce všichni, potom je to prýna kročel.
1: Tak měnovaná Sandmännchen GmbH, kotraž má práva na pěskočíku, je se so potom spěšné o ideji přesvědčit dává, povědáše Helmut Richter dále.
2: Když jsme ty texty dostali, převažili, Benno Buda, ten zpěv já Maja Krauze převažila, jsme nám kali divadelníků serbských, kteří jsou napodobnili té figury. Haben wir rausgefunden, dass wir da Pschiedaten entzündeli, alle nächsten Feste skorreli.
1: A niebo Benno Buda jest przy przełożowaniu na hinę Runinu padał.
3: Ja sam dziwa na to, że to tak so przełoży, to ty rzeczy kreszty, dzieci rycza, to jest zwyczaj wiesna serbszina, a to są też były przymne.
1: Pretač pak možachu zamoviči naravač dobiachu hišče budeske studio MDR, tedy hišče v 4. etaži serbsko domu technisce přijotovač. K tomu praji nirejši sobudživačo a zvukový inženér Lucian Kubica.
4: Či kotrž tu synchronizuje, potekim či vumilce dobiatola tun video vidiča, za nich jsme my přitvarili v naravanské rumnosti a potom vizotej za nás v technické rumnosti. Tedy dostajomne najväčše televizory.
1: No a z ich pomocou možachu dživadelnice potom optimálně dživač, kajž tedy dživadelník Jan Mikan povědaše.
5: Nachher muss man das da Videomaterial, was berlinske Firma, also das ist die Doma Wobladau, ab und zu das bitte da Kritschitsch, kannst du ein Mopi, wie nimmst du eine Kritschitsch? Ja, to nie okus depresivne ten Mopi.
1: Miestem mamy nowe serbske epizody pieskočíka, w kotrych świerči so šo wokuo kita, maje a potajnej kšinje. A znata melodia, ta je dale vostava.

Na naše internetné stronie sme vám podcast přihotovali, tam namakače serbské vúsovania pieskočíka a AD mediatice. Viele viesela, viečo potom s tým, netko pak, neríka vieza dobrú nocku, ale dále dobré ranie. Matej Gisvok je so ešte raz ze staviznami serbského pieskočíka zabieral a k tomu až i verebal. A potom som sa ja raz prašal, kak starý da nímsky pieskočík je, a vunia hižo vumienka. Novembru svičí tutun svoje 7 a 6 žesačina. Ale když netko tež nekak za pieskočíkom googliječe kečbu, nenastrošče so, tedy prinja figura pieskočíka ta upade. Vopročie kytro trášaca takle čona bioa. To by tež mu horrorfilm buč. Česač menšinu dovoz mi hier.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Maria Bušina z Radvoria.
2: 13. oktober je za mne a mojeho manželského vosibite džin. Na tutem dňu před 30 letami spočaso, što je si 6 let božišo před votorjom slubich moj. Chce moj v ľubošči a svierje zromadne přes živene kročič. Zbožunaj a džakunaj na zajšve leta vročo zladuje moj. Vezo nie je stajne jeno svunco za naju svedčivo, kaž najskere v kužim dovem partnerstve. Dobjach moj, tež vižo nekotre nižine zmištrovač, a smoj so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale rune tute češke čase su naju silnili. Starošče nie su naju rozvedli, ale smoj so potom čim vušo zviazanaj čuvoj. Smoj navuknuvoj, so nie dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmoniske a lohke, ale so mjesto burečiš a zromadne počežovacu situaciju rozrisaš. Tute mysle chcu vo sebe šitkim tým sobu dač, kot si snano rune dveluja. Nie spušče zromadne puč přespešne, když je rune češko, když so snano vadžitaj, abo když mataj začuče, so so dale a bole vodcu zbňataj. Dovier so Bohu a mysli stajne na to, što ešte Boh zjazal, nemiel človek nepřemyslené dželič.
1: To praje Maria Bušina z Radvoria dženznišim nábožným svoje na roku a zamojitosti radvorskej vosady. Netko je 4 minčiny do 8.

0: A netko je na dom na Podževičich.
1: Srpski rozvoz. Povjesće. V studiju Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. Při Holešovskim hače su lica telko sobobiku zličili a voperštenili kajšišće ženje. Kajš zdjeli Nesvačanska přirodoškitna stacija su tam najčastčišo hatna host Činarika, nimsce Teichrohrsänger, popadnili. Vjace hač 100 a pusta eksemplaram možahu mjez meju a septembrom rynku přičinić. Mjez rečimi družinami při hače su Becačk, nimsce Trauerschnepper, Škrikava a Kogula. Kajž z nesvačitva dalerega by to přerezne leto za spěvate ptačky Horní Vúžice. Od 2018 při Holešovskim hače vůviče v obstatku spěvatých ptačků jako džil celonímského projekta Vopkičbuja. Delno Němčina Braniborske dostane digitální atlas. Na odpovědném projekče dživa tu chvílu Podstupimská univerzita. Kajž vyjasni sobudživačanka univerzity, dr. Luise Cajkovský, expertam na zetkaniu ve Vyčtoku, cedža za atlasom pokazač, že bu delna nimština ve šelakých generáciách vúživana. Direktor Serbského instituta Hauke Bartels poda na vúradžovaniu pšelat o tym, što sú tu chvílu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kajž se Serbského instituta Rika chce zromadne dživo mjez serbskými a delnonimskými slidžerjami dále zeselnič. Kulovské karnovalové tovarstvo je si včera 2500 euro v rádiovom vůběžovaniu MDA Sakska dobilo. Prinidžil dňova nadavka je člon předsedstva karnovalového tovarstva Jan Michalk ráno zmištroval a v vůsovaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vůvodal. Přidatne 1200 a posta euro vůdol by si tovarstvo s tým, za hýšče samstne džin dňova nadavk spelni. Kulučenje dobjachu karnevalové vůz z vůvu Genschera vůvodovač a z najmenša 100 ľudí s žoutými polunderami dobjaše jim čaneč. Dobytk vúživaja kulovské nohy za nové kostýmy a techniku. Karnevalové tovarstvo má tu chvíľu niešto viac ač 60 člonov. Gmenská rada Hamor je na čerovším posiedženiu ze snadnej väčšinu v obsamknula zosob fačizny za ladanie dičí zvyša. Zaž v obiku miestnosť 9 hodinami v občin stúpaja kúšte klitu vo 20 euro, od 250 na 250 euro v obmiesac. Vypistovaní na 125 miesto 116 euro. Gmena v opodstatne zvyšenie za stúpacimi kúštami. Viesnanosť da Henrik Balko v úzbine, so maja sobo možnosť či šitke zahrednišča zakovač. Starší skepšinošky cedža votnetka kúždy dve leče přeprúvač. V Kamjencu pýtaja ľudí, koci ščestná hamce pučovanské štiežky ľadaja. Kajž v zdieľence Lessingového miesta Rika slúša k nadavkám tak menovaného votladovária pučovanských štiežkov miestrujem na to dživač, so sú one s táflemi vôtované. Tiež menšie vúporeženské dživa má on prevesť a namiete za polepšenie pučovanských štiežkov zbierač. Zajemce môža so na tvárským záradníctve miesta Kamjenc přizivič. Jeničko vúmenenie je, zo so zaujímovaní v Kamjencu a v okolíne dechem vúznaja. To bych upovieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca po rajnči kúriave pokazá sa nám netko svunco s nekotrmým ročelemi živé sliepro stúpa dženca na cínače do 17 stopňu. Tiež júce očakuje nás najprede trochu šire zásby do dňa, v biehu dňa pak sa potom vúviedri 14 do 16 stopňu maximálne trejúce zmieme a od čtvrtka a piatka sem má byť zase sucho s nešto svuncom, živé sliepro stúpa potom na hanč do 20 stopňu.
0: Uče naše končinje su dale svobodne, žane hačenja, žane vyskače, ja se jim myslu. Mjeste mjese tež motva sona, kiš leže še mje smerđace a bušenku, zavisče spuča vodstroniva, tu iš kaž prajeno še svobodne. Dobru jezbu vam tam, džiš dobiče.
1: Serbski rozvoz.
0: Na čako tež do dovola. No a i 4 menšine, pana Podževičich je, netko je Anne Günther Reutz nareče. Rika.

0: Warum je tam nadpadnowo, so narodne menšiny Němske a jich rieče z cywažanu rolu njechaja. Janek Wočar je so tuž s prašenjomaj zabierał, če od lato tak je a što moli přečivo tomu činić.
1: Od 1957 naprašuje so zwiazkowy statistický zariad domjacnosće ve Němske za aktualni situaciju. Nimo ličby wobydlerjow prašeja so tam tež za reču, kotruž šedne doma reča. Jeli kliknu na prašovani, so to Nemčina neje, očini so strona, na kotrež je 22 rečo naličene. Reče v Nemske připoznatých autochtónnych národných menšin, pak pytaš, hač na danščinu, podamo. Nima zarad národne menšine v Nemske zajnč? Nie, zdjeli na naprašovanie sobodživačaka statistického zariada Anja Pečelova. Citát.
2: Vopsa naprašnika mikrocenzus postaja zakonje dawa. Tohodla mikrocenzusove zakon od zavedženja naprašovania domjacnosćov žane zvěščine etniskih skupin abo menšinove ryču nepředvidži. Danština so v přelidži ryču jevi, dokež prašame so jenož za oficiálnymi ryčemi šelakých krajov. Rieče narodnych menšin tule zapisać nie by ponu tomu przy skvaleniu zakonia vo mikrocenzusu zamiał.
1: A kaž Pečelova dale pisa, je pozad k mezdrujim, zabuchu tajke narodne menšine za čas nacionalsocializma přesčane. Miestom pak dziewa zariad z europskimi zariadniščemi na tym, pod kotrymi wumieninimi moli daty vo narodnych menšinach a dalších skupinach zbierać. Tež menšinové rádže Nemskie je so téma dostava, taký je předseda David Statnik. Za grimi nestaja so jenož prašenie, hač je treba v dajke statistice dáte vo menšinách zbierač, ale tež hač je to za reprezentancu všelakorosti v Nemskie trebne. Z dobom pokaza Statnik na to, zo hinak hač v nikotých druhých krajach Európy Nemský stát vieste náležnosti nesmie přepruvač.
3: On nesmie napríklad registrovač, hač se mňa Serb, abo nic. On môže přiuzať, že ja napríklad na tom vopstiu moje meno Serb chce písať, ale on nesmie žádne registre viesť, když ste David Statnik je Serb, abo Jakub Münk neo Serb. A tuž je tež tute prašenie, kak so to odvážuje, kak so potekým potom garantuje, so sa tež tajke nešto nehodži ročovešť.
1: A vy so tež, hač dosť ľudí svoje domácnosti ako serbské přizivy. Nastupajú možnosť jenož menšinové reče do mikrocenzusa zapšieč, zviesča David Statnik trend.
3: So my od tuto aspekta, zo so to docela nesme registrovač, přijenžemo k teme, zo my prajme rečne kmanošče mili so registrovač. Ono byvi za derebo, bychme vidjeli, keľko ľudži ve zaredže, ve okresu napríklad moža vo pravdže serbsce, abo keľko vúčorku a vúčoru vo pravdže maja rečne kmanošče po európskych certifikátach. Se s tým by so napríklad jen rečne plánovanie hoďovo nastajíč. Smyli my na tutom dybku, potom je vizu relevantne tiež o tom rečeč, hač so reče registruja. A tam je nám všetko vážne, že mu odvosujeme so a po možnosti jenu cirkunu jednotu líniu ve Nímske jedžeme.
1: Tuž chce so menšinová rada na příšodnom posedženiu o tom dorozumieť. Snano môžeme potom za niekotre leta ve naprašovanie mikrocenzusa svoju mačerštinu ako všetne užívanú reč uzvoliť.
0: Janek Wočar je rozprawiał o naprašniku mikrocenzusa a če odla v ním v Nemske připoznate národne menšiny a ich reče nevobkečbuja. Dalše přinožky o národných menšinách a o menšinových témach namákač na našej internetnej stronie v našej app MDR Serbia a tež ARD Sounds Mediatice.
4: Národne menšiny. Če to nižo viedzeli.
0: Ste mi tři menšiny do cibilky. Na dživeč, nětko zaspěvá nám Marek Krelka.

0: Nábožné slovo. Manženca Maria Bušina z Rádvoria.
1: 13. oktober je za mne a mojeho manželského vosibite džin. Na tutem dňu před 30 letami spočaso, što jsi 6 let požišo před votorjom slubiš moj. Chce moj v ľubošči a svirje zromadne přes živiny kročič. Zbožunaj a džakunaj na zajšve leta vročo zladuje moj. Vezo nie stajne jenož svunco za naju svedčivo, kaž najskere v kužim dovem partnerstve. Dobjach moj, tež vižo nekotre nižine zmištrovač, a smoj so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale runje tute češke čase su naju silnili. Starošče nie su naju rozvedli, ale smoj so potom čim vušo zvezanaj čuvoj. Smoj navuknuvoj, so nie dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmoniske a lohke, ale so mjesto borečiš a zromadne počežovacu situaciju rozrisaš. Tute mysle chcu vo sebe šitkim tým sobu dač, kot si snano rune dveluja. Nie spušče zromadne puč přespešne, když je rune češko, když so snano vadžitaj, abo když mataj začuče, so so dale a bole vodcu zbňataj. Dovier so Bohu a mysli stajne na to, što ješe Boh zjazav, nemiel človek nepřemyslene dželič.
0: Nábožné slovo dženca mieše Maria Bušina z Rádvoria na roku a zamojitosti tam nižšie v osade. Cime inčine, dođe večiche.

0: Przyja szele literatury to wieże, przedsorazu litosne knigu we wiki we Frankfurcie nad Mohanom byli mimo, co tam szykno ja było, a co ja było dożywić ze słowiańskiego świata susedu, to ja so oglidała moja kolegina Stefanie Krautzholz.
1: W tych wielkich halach frankfurtskich knigluch wiku jo było wiele dożywisz, wiele szakiego. W tych jadnych etażach są kraje a krainy se prezentirowali, a prezentirowali spektrum stwejenia swoich spisowaszelu. Japańskie nakladnictwo są prezentirowali swoje manga zeszuki, za kryteryż są pytali za niemskimi udawajami. Netflix jo był namiestnie, a kto wie, snaż są agenty z Ameryki unamykali przedlogu za przyduce Hollywood blockbuster. Cesne gościo była Česká republika. Za tu gyżbu są nelicowne české knigle ekstra przestajili do niemskiej ryce. Pytla są byli młode reportaje, kiedyż wytrostu w české ryce w niemskiej. Weni są ukniki w szuli przez granicę, żoż Maria Nojosowa żyła.
2: Tak teďka zrovna na veletrhu, tady máme skupinu mladých...
3: Máme ho na vikách tuchylu kopku přichodných reportářů, kterýž jsou ho celé žijen a interviewují šaké spisovatele a se ogledají ty viky. Já je vělgin obživuju. To jsou Gölce a Žoča snaž 12 let staré a vení se zvěří sebě mikrofon vezeš a například knění Monsteinovu se přašaš, kaké knihy jo písala a o co píšo.
2: Třeba paní Monsteinovu jakou knihu napsala, co v té knize je, o čem píše.
1: Za druhé říši, jo, o teky bylo věgin atraktivné. Veni jsou namykali gryfelu a dalšné prominentné pistavy a knihle. Mladostné jsou gledali za K-pop abo cosplay javišťami. Autory jsou šužimili rožky, žož jsou svoje fans signirovali knihle. Stál smiazy nimi jsou vence na velikém náměstně dostali svoje budky za to, žož kluky rýdy luží jsou šerpně cakali až budu na ryže. Za lůvaju literatury nie bylo ľažko si by rozsužíš miazy tozuntými cytaniu a podiumových diskusiu. Betel milion ogledajú jo přichvatalo. Oficiálne moto jo byl Česká kraj přimilju. To negroní až organizatory nemajú žetnok zdaša vět geografie. Skerej se pyšigujo titel na básien austrijskej básnikárky Ingrid Bachmannoje, kterejš se gloni Böhmen liegt am Meer. Jadna smuška z teje básni jo, liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. S takim se vytplušťujo ve titelu teke zvezanosť Českej republiky z austrijskej. Však jo Česká dlujke dobe by žiel austrijského knižastva. A zvizane teke ze svejú nímsko-recnejú literatúru. Pošupňu jo bylo biele nakladnístvam vážne, na to pokazáš až sú európske a žiel európskeje literatúry.
4: Moje jméno je Michaela.
3: Ja som Michaela Dermau a žívam za nakladnístvo Host z Brna ve Českej republice. My se prejedný raz ve tej čižasčalietnej histórii našogo nakladnístva obšelijome na tých frankfurtských knihových výkach. Přicuna jo, až Česká republika jo gostne kraj a jo se dáva moto až Česká zapšavým láže při morju. To groni, až sme žil centrálno európskego rúma. My v Hosta sme se tož dovolili mały žort. A na našej stojnice stoj Host Publishers. Tak se gronime engelsky. S dodankom nevětša ryba v českém morju. My máme ve programie v Čechie organizátora českého obšelenia ako nakladnístvo nevěci autoru. Texty našich autorů se predstajajú do nímskej a do druhých rýcu. Na to sme vjelgin gjarde. Máme ho při samým čižasče titulu a to prezentirujeme na našej stojnice.
1: Taká perspektíva ze zvezanosťu vysemne českej a nímskej rýce jo se namykala na šakých fľackách. Dajčný příklad jo byl film Krajinu literatúre. Kenč bazírujo na tuchelnej série českej televízie. Ten film sú pokazali v zvisku s tými knihlovými výkami. Česko-nímsky autor Jaroslav Rudiš viežo přes program. Vážne žije tam sú nímsko-riecne autory českého pochoda, ako Otfried Preußler a Franz Kafka.
4: Ahoj, je to tady krásný, es ist wunderbar, toll. Also fast die ganze Stadt spricht jetzt Tschechisch, also celé město mluví skoro česky und ich bin hier die ganze Zeit mit meinem neuen Roman, Wo die Toten sprechen, tam, kde mrtví mluví. Und jetzt zeigen wir auch einen Film über die zeitgenössische tschechische Literatur in den tschechischen Regionen, eine Literaturreise durch Böhmen, Mähren und Schlesien. Literární cesta, literární cestopis.
1: Ogledaje su se pšašali lic ten film bužo teke razvížeš v nímskej televízii. Filmu o tým Jok Daniel a Štuchulu objadnajú to pšašanie se šelakom trajzat. Pytla v tom filmie jo teke Radka Denemarkova se svými kniglami Šokoladova kšej. Veníš o teke vo živinie a přísud k vážneje čechojskej otoky Božena Niemcova. Snaž bužo to provocirovaš mnoge české patrioty, kaž Denemarkova píšo, až Božena jo ľubovala nímsku rec a jo zapšaom rada písala na nímsky. Také uvaci Denemarkova provocirujo, pokažo na kritickú politickú situáciu ve svojom kraju. Jasne slova vena namyka ve svojom nagronie na zachopku frankfurtských výkov. Rozmír, tam jo miel neperi český minister za kulturu to slovo. Otto Klempisch wird Partei Motoristu. Przeciwo jego gronoju jo publikum protestirował. A Radka Denemarkova jo we swojom sledujucym nagronie gronila Minister je przyjdu, a wytydu. Literatura pak wystanio. Bena jo tam teke uzwignula, aż nie jo możno literaturu a polityku dzielisz. Ten statement jo poszuknio był wegen ważne na tych frankfurtskich wikach. Však je umiestno, že švitvejone diskusie a vážnosť šlichého slova majú veľkú vážnosť a také kritika na obstojnosťach v druhých krajach.
0: Dobre gledavko do literatúry našich čehojských súsedov sú to sobitovali letosnú knihu v Viki v Frankfurte. Všetko také Viki budú v Nališu v Lipsku.

0: Cogod lastoj uporažinca ve sni tverbe pedržja smetane, dajo se teke rozkošti na muzice za živa duovoj graše Jozefa Kajetana Tila. V grašju z njejo dverska muzika ale rovno tak ludova, zvezana z vejstnim živjenim a živom. A to pak njejo bergarstvo pšivzevo.
1: A njen to musimo groniš, až ten cevý kusk njejo by uspješný. Jo ten popšaven jo přepadnu pla kubvan nego pražskego bergarstva. Jo přepadnu dokulaš ty jo užíval popšavem taku skerje grobnu česku ludovu rec. A to kubvane bergarstvo v Praze v tom času jo bylo južo přeliš přenimcované a veni ve togo nesu viele žaržali. A jano, jedna věc je ušej zvestaval, a to jo byl ten spiju, kde domov můj, žojo meja domunia, žojo mej dom.
0: Toštin spiju, kde domov můj, jo celý cas vestal znaty a byl oblubovaný, ale živadlový kus fidlovačka jo se zabil. Při samém 82 let nejo se představil. Pe přední světové vejně jo bylo kněžení Habsburgu Keynes a austrijsko-hungorská monarchia jo rozpadnula. V oktoberi 1918 jo se založil nový stát Čechoslovakská republika.
1: A ten stát jo uzvelil jako svou hymnu rovno ten spíl, kde domov můj. Jo, to přišlo z toho, až jo byl vegin oblubovaný a rovno popisuje tu zvězanost Čechov k svej domuni. To jsou tam namakali v tom spíjově. Ale to jo jano ten český žil. Se vě, nový stát jo měl jeden český žil a jeden svověkský. A te svověkské jsou potom přistajili svej žil nad Tatru sa blízka. Jo, to je ta druga štucka, potom v tej československé hymně.

0: Wenn er greift Ludovo Musiku, Mjase, Maravu, a Wujitsu, ju znajome juža z radia, a ronas čo juž svišali ho. Ta Ludova Musika z krastu ugetujo, nendo sobetu, serski koncert ve Zabrože, a to je boa vjegin spontana akcija, bea gonio ten koncert zamežnio, jo to. Šikno Frank Kosik vet domovine, nendo mam jogo pši telefonje, dobro žin. Ludova Musika z krastu, ja mjesec da ve gorni Wujitsu su cestče juž bili a teke ve Slepem, to ja vjem, ali nic, mjesec da nic planas. Also ja sam juž gornio spontana akcija, kak je to nastavo, až mame nen to jaden redni koncert preten nas.
1: Ok, kak je to nastavo. To ja tak, bo až, ja sam zgonio až ta Ludova Musika buzo ve Ochanovi, ja myslim, a te su mi přašali, lec my mame ve Dolni Wujitsu teke, ja no možnost za nich, taki ústup, Gotováš a ja som pen tú ideu miel, až ve Zabroze sú založili nové tovaristvo a te sú pristúpili domovine, až Župie Dolná Wujitsa. A tam som sa prašal a ten predseda, kroni jo, to môžeme cíniš. A my sme sa museli až tam, prekrytňu nieto od nás také písanie program. Na zachopienku bude Michal Apel s nimi pičko rejováš, ľudové reje, ten má ten projekt Vesele do Riky a potom bude ten koncert ľudové muziky z Rastu.
0: Kak by to opisoval je tu muziku v tej kupki?
1: Ja som ich doživil v Praze, also to je dosť zájemný koncert bol, also to je ľudová muzika, ja by gronil s serbskými spívami, s českými spívami, také rytné instrumentirovanie, se spívami, také, ja myslím, až to bude zájemný koncert za Kuštego.
0: A mi ist da, wenn die mal checke Chakorake Instrumente, ne, der Velika Kupka.
1: Ja, Velika Kupka, Vasas Luzi, s Dudami, s Guslami, s Karinetami, also da Bujo pisane Konzert, ja, myslím.
0: A tam wir Zabrosche, jo konkret ne Tabujo.
1: Der Mayo tam tak mehr noch ne Gemeindehaus, a tam Tabujo. A Zabrosche Mava Vjaska, also da für Zentrum Vjaski tam da Kuste Namaka.
0: Popschamga Redner Witz, ne, wenn ich so Rona Akle sagst du bi die Domovine an den Tagi Veliki Serski Event, ne, da Savische Tecke Bujo Tisch, dem Aktivitam tam na Mist, ne, aber.
1: Ja, myslím, jo. To sú založili to kultúrne tovaristvo a sú od Zachopenka 100 ľudí v tom tovaristve mieli. Also, tá viac ma jano čistá obľadá, jo. Also, to je veľký aktívne tovaristvo, ja pokroním.
0: S takým skoro celo viac bužo na tom dňu zavisť na koncerše a také rejo, vaš sme rovno zgonili a kde to obšeraš ešte ten cas sobe tu v Zabrože?
1: S tými rejami mu zachopíme Ziga 6 a ten koncert České kupky buž Ziga mich. Ja, so. A zastaranje a pivo teke dajo.
0: To je, da je vežeš, a pon vžicem jaden uspešne koncert nen to sobe tu v Zabrože z Ludovijo Musiku z Krastu, v tom som pjedal z organizatorom Frankom Kosikom v domovine. Učobnežek?
1: Učobnežek.
0: A kupku svišeme o net ešte raz. Ten raz s českými, svajšparskými štuckami, abo jadnu štucku, také štucky tepšidu, te su nagravali na svojom albumie Svatebni, a Porjebni, Svajšpe a Zakopovania.

0: Przyja šele literatury to wie, že předsora so letosne knigu ve Wiki ve Frankfurtsche nad Mohanom byli mimo, co tam šikno ja bylo a co ja bylo doživiš ze spovianskiego sveta susedo, to je so ogledala moja kolegina Stefanie Krautzholz.
1: Petr velikih halach frankfurtskih knigluch Wiko jo bylo biele doživiš, biele šakego. V těch jadnoch etážach jsou kraje a krajiny se prezentirovali a prezentirovali spektrum stvejenia svejich spisovašelů. Japanské nakladnictvo jsou prezentirovali svoje manga zešuky, za které jsou pytali za nímskými udavajami. Netflix jo byl namístně a kto ví, snaž jsou agenty z Ameriky unamykali předlohu za příduce Hollywood blockbuster. Cesne gościo byla Česká republika. Za tu gyżbu są nielicowne czeskie knigle ekstra przestajili do niemskiej ryce. Pytla są byli młode reportaje, kiedyż wytrostu w czeskiej ryce w niemskiej. Weni są ukniki w szuli przez granicę, żoż Maria Nojosowa żyła.
2: Teďka zrovna na veletrhu, tady máme skupinu mladých.
3: Máme ho na výkách tuchylu kopku přichodných reportářů, které jsou ho celé žijen a interviewují všaké spisovatele a se ogledají ty výky. Já je věgin obživuju. To jsou Gölce a Žoča snaž 12 let staré a oni se zvěří sebě mikrofon vezeš a například knění Monsteinovu se přašaš, kaké knihy jo písala a o co píšo.
2: Třeba paní Monsteinovi jakou knihu napsala, co v té knize je, o čem píše.
1: Za druhé říši jo o teky bylo věgin atraktivné. Beny jsou namykali gryfelu a další prominentné pistole a knihle. Mladostné jsou gledali za K-pop abo cosplay javišťami. Autory jsou šužimili rožky, žož jsou svoje fans signirovali knihle. Stál smiazy nimi sú vence na veľkém námestne dostali svoje budky za to, čož kľúky rede ľuží sú šerpne cakali až budú náriže. Za ľúvajú literatúre nie bylo ľažko si by rozsúžiť smiazy tozuntými cytaniu a podiumových diskusiu. Betel milión ogledajú jo přichvatalo. Oficiálne moto jo byl Česká kraj při milión. To negroní až organizatúre nemajú žetnok zdaša ved geografie. Skerej se pešigujo titel na básien austrijskej básnikárky Ingrid Bachmannoje, kterejš se gloní Böhmen liegt am Meer. Jadna smuška z teje básni jo, liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. S takým se vytplušťujo ve titelu teke zvezanosť Českej republiky z austrijskej. Však jo Česká dlujke dobe by žil austrijského knižastva. A zvězané teke ze svéju nímskorecnýho literatúru. Pošupňu jo bylo biele nakladnístvam vážne, na to pokazáš, až sú európske a žil európskeje literatúry.
4: Moje jméno je Michaela.
3: Ja som Michaela Dermau a žívam za nakladnístvo Host z Brna ve Českej republice. My se prétne raz ve tej čižasčalietnej histórii našogo nakladnístva obšelijome na tých frankfurtských knihových výkach. Přicuna jo, až Česká republika jo gostne kraj a jo se dáva moto až Česká zapšavým láže při morju. To groni, až sme žil centrálno-európskego rúma. My v Hosta sme se tož dovolili mały žort. A na našej stojnice stoj Host Publishers. Tak se gronime engelski. S dodankom nevětša ryba v Českém morju. My máme ve programie v Čechie organizátora českého obšelenia ako nakladnístvo nevěci autoru. Texty našich autorů se predstajajú do nímské a do druhých rýcu. Na to sme vjegin gjarde. Máme ho přísavým čižasče titulu a to prezentirujeme na našej stojnice.
1: Taka perspektiva ze zvezanosťu vysemne českeje a nímskeje rece jo se namykala na šakých fľackách. Dajčný příklad jo byl film Krajinu literatúre. Kenč bazírujo na tuchelnej série českeje televízie. Ten film sú pokazali v zvisku s tými knihľovými výkami. Česko-nímsky autor Jaroslav Rudiš viežo přes program. Vážne, že tam sú nímsko-riecne autory českého pochoda, ako Otfried Preußler a Franz Kafka.
4: Ahoj, je to tady krásný, es ist wunderbar, toll. Also fast die ganze Stadt spricht jetzt Tschechisch, also celé město mluví skoro česky und ich bin hier die ganze Zeit mit meinem neuen Roman, Wo die Toten sprechen, tam, kde mrtví mluví. Und jetzt zeigen wir auch einen Film über die zeitgenössische tschechische Literatur in den tschechischen Regionen, eine Literaturreise durch Böhmen, Mähren und Schlesien. Literární cesta, literární cestopis.
1: Ogledaje su se pšašali lic ten film buža teke razvížeš v nímskej televízii. Filmový tým Jok Daniel a Štuchulu objadnajú to pšašanie se Šelakom Trajzat. Pidla v tom filmie jo teke Radka Denemarkova se svými kniglami Šokoladova kšej. Venich šo teke vo živinie a přísud k vážneje čechojskej otoky Božena Niemcova. Snaž bužo to provocirovaš mnoge české patrioty, kaž Denemarkova píšo, až Božena jo ľubovala nímsku rec a jo zapšaom rada písala na nímsky. Také uvaci Denemarkova provocirujo, pokažo na kritickú politickú situáciu ve svojom kraju. Jasne slova vena namyka ve svojom nagronie na zachopku frankfurtských vikov. Rozmiel, tam jo miel neperi český minister za kulturu to slovo. Otto Klempisch wird Partei Motoristu. Przeciwo jego gronoju jo publikum protestirował. A Radka Denemarkova jo we swojom sledujucym nagronie gronila Minista je przyjdu, a wytydu. Literatura pak wystanio. Bena jo tam teke uzwignula, aż nie jo możno literaturu a polityku dzielisz. Ten statement jo poszuknio był wegen ważne na tych frankfurtskich wikach. Však je umiestno, že švitvejone diskusie a vážnosť šlichého slova majú veľkú vážnosť a také kritika na obstojnosťach v druhých krajach.
0: Dobre gledavko do literatúry našich čehojských súsedov sú to zobytovali letosnú knihu v Viki v Frankfurte. Všetko také Viki budú v Nališu v Lipsku.

0: Čechoslovakska hypoteka obstojała z więcej narodnością. To są byli czeska, niemska, hungarska, ukraińska, polska narodność, a dalsze.
1: A w togo jo przyszło, aż niento w togo czasu mamy takie niemską wariantu, ungarską wariantu w togo samskiego spiwa. Nic w czyknych narodnością, ale na niemniej ja znają niemską wariantu, a takie ungarską wariantu. To je wegen zajmna, až su ten text vzeli a převožili také do tých rýcov národných menšinov v starej Československe.
0: Vlejší živiš náš čestou Čižašťa. Jo nastal pre jeden zvukový film v Českej rýce. Ben jo navizal na živadlovú gráše Jozefa Kajetana Tyla pod titulom Fidlovačka. Ve filmie sú převzeli muziku Františeka Škroupy a teksty Tyla. Skoro na końcu filmu jest scena, Żoż spiła jeden psosar spił Gde domo mój.
2: Gde domo mój, gde domo mój.
0: Ta wesepna atmosfera tego spiła sztycy dłumokowe uczubach szyknych Czechów, a to do Zincesznego.
1: To się tak pokazało w czasu nacjonalsocjalizmu, ako ta Československá republika jo byla obsažena a jo se založila tak poměrně protektorát. A také v tom času protektoráta nesu se věřili tu českou hymnu změniš. A také v tom času protektoráta jo byla oficiálna hymna toho protektoráta. Já nevím, lec su také dovolili spívaš české rýce, aber su vzeli tu nimskou verziu, to neznáte, ale nesu se věřili, to změniš.
0: Tak to nepřechvatajo, až jo také nová socialistická ČSSR pe druhé světové vejně převzala tu starou hymnu z předvejnskeje Čechoslovakskeje.
1: Musíme ale dodáš, až ta hymna jo dobytnula za cas sovětskeje okupácie vesebný charakter. Ta sovětská okupácia v léže 1968 jo byla a jo skončila s reformami v Československej. A ve to nikde nejo se zvěřil tu oficiálnu hymnu změnuš, abo vedporaš. To jo také v tom času tak bylo, až hymna jo vystala oficiálna hymna. Ale v to rovnocasně jo se přeměnila do instrumenta protesta, můžeme groniš. Jo, to jsem také viděl v jednom českém filmě, kdy se groni na český Pelišky, Gnieždaška, a tam jo jeden starý veterán oboranského gibania z druhé světové vojny a ako su tam přijeli te pancery na droze, ven jo zachopil na klavírie gráš tu hymnu abo ten spiu Žojo meja domunia. A to jo vegin gnujúce byl a južo ako viesta přes kjaržba ugledala.
0: Ta hymna je bola niento v paradoxnej situácii. Na jednom boce oficiálna hymna, na drugim symbol za czeską identitu. To se dajo tak dokumentirować z jednym dalszym historycznym przedstawieniem. 6. decembra 1988 na Dniu Cołyskich Pszałów jo sławna czeska spiwarka Marta Kubiszowa spiwała hymnu Gde domo mój na namieście Škroupovo namiesti w Praze Žižkov. Jo to był prejedny zjawny ustup po letach ugnania. A to šo je bylo kejncne zarirovanie manifestácie nevedvisných gibaňov, a tak je z hymny nastal protestný spiv.
1: Rovno v tom času teje charty 77 jo až zbývanie sú také převzeli ako emocionálne pesovstvo protesta. Ale ako ten gromadný stát Čechov a Slovákov jo by želone, lejše živeš naštostou či a živeš zásad, jo Nowa Česká republika převzela tu prídnu štucku ako svoju národnú hymnu.
0: Usłyszysz pla Hartmuta Leibnera fascinację a rozpaloność zastawi z nespiła. Ale wen pokazuje tegena iści jeden drugi, zajemny aspekt, gledający na jego tekst.